0: Abba gyújtsá világot.
1: Dobrý den, tady napravuje Gypsy. Napravuje taky Gypsy. Ale Cezé.

děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozhodčitě. Dokázal jsem to. A co?

lavočka tonenka, voda studenenka, a ja molodenka. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti. Od nás sa zlomiti, od nás sa zlomiti, a ja sa vtopiti.

0: Tak, toto bol pre Ali Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.